0: Dozněla sonáta pro klavír číslo 6 A-dur Sergeje Prokofjeva. Hrál Alexandr Melnikov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Schicksalslied neboli píseň osudu pro smíšený sbor a orchestr na báseň Friedricha Hölderlina patří k nejvýznamnějším sborovým dílům Johannesa Brahmse. Německý muzikolog a kritik Josef Sittard o této skladbě ve své knize o Brahmsovi napsal, že kdyby Brahms nikdy nenapsal nic jiného než toto jediné dílo, stačilo by samo o sobě k tomu, aby se zařadil mezi největší mistry. Píseň osudu Johannesa Brahmse nyní vyslechneme v interpretaci souborů Monteverdi Choir a orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla píseň osudu Johannesa Brahmse. Monteverdi Choir a Orchestr Revolutionnaire et Romantique řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Šest sonát pro dva hoboje, fagot a basso continuo, které v letech 1720 až 1722 zkomponoval Jan Dismas Zelenka, patří k nejvýznamnějším a také nejnáročnějším komorním dílům své doby. Z tohoto cyklu vybíráme sonátu číslo 2 G-moll v interpretaci italského souboru historických nástrojů Zefiro.

0: Dozněla sonáta číslo 2 G-moll pro dva hoboje fagot a basso continuo Jana Dismase Zelenky v provedení souboru Zefiro.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr pořadu zazní poslední dokončené symfonické dílo France Schuberta, symfonie C-dur zvaná Velká. Schubert ji napsal v letech 1825 až 1826, za jeho života však s největší pravděpodobností nikdy veřejně nezazněla. Poprvé ji provedl až Felix Mendelssohn Bartholdy 21. března 1839 v lipském Gewandhausu. Nyní si toto dílo vyslechneme v podání Evropského komorního orchestru, který řídí Nikolaus Arnoncourt.

0: To byla symfonie C-dur France Schuberta, zvaná Velká. Evropský komorní orchestr dirigoval Nikolaus Harnoncourt. Toto dílo zároveň ukončilo blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Připouštím, milí posluchači, že dnešní téma zní poněkud banálně. Jaké pak lze provozovat rozjímání nad tak zřejmým faktem, že ve vokální hudbě se zpívá a v instrumentální nikoli? Ale budete se divit, i tak jednoduchá skutečnost může mít háček. Přítomnost zpěvu totiž není jediným rozlišovacím znakem mezi vokální a instrumentální hudbou. Poslechněte si nejprve tuto ukázku.

Nechci vám vnucovat svůj názor, ale tahle hudba mi připadá nějak děravá, nevýrazná, mdlá. A přitom jde o Mozartovu Figarovu svatbu, jenomže v úpravě pro dechové nástroje. Originál vypadá takto.

Jde o totéž, ale přitom je to něco úplně jiného. Melodická linka byla obdařena textem a ujal se jí lidský hlas. Tohle je pravý Mozart.

Ze srovnání předchozích dvou ukázek vyplývá jasně, že vokální hudba se od instrumentální neodlišuje jen přítomností zpěvu, nýbrž i svou vnitřní stavbou. Ne každá melodie určená pro hlas obstojí i v podání hudebního nástroje. Převedením vokální linky do nástrojového partu se z vokální hudby nestává instrumentální. Stále jde o vokální hudbu, pouze z ní byl odstraněn zpěv. Samozřejmě, že existují skladby, které i tuto amputaci vydrží. V Mozartově Figarově svatbě upravené Janem Nepomukem Wendtem pro dechový soubor najdeme čísla, která převodem do instrumentální formy nestratila nic na svém vtipu.

Zpívaná melodie bývá méně rytmicky komplikovaná, protože obvykle vychází z rytmu textu, neobjevují se v ní intonačně obtížné velké skoky, bývá méně pohyblivá. Tato omezení jsou však vyrovnána obrovským výrazovým rozsahem lidského hlasu, možností průběžně měnit jeho barvy a tak dále. To žádný instrument nedokáže. Přesto existuje řada příkladů pro užití vokální sazby v instrumentálních skladbách. Nejznámějším příkladem jsou zřejmě Mendelssohnovy písně beze slov. Veškerá pozornost skladatelova je tu soustředěna na melodii, která má, jak už sám název napovídá, velmi často vokální charakter.

V romantismu se užívání vokálně stavěných melodií v instrumentální hudbě stalo běžným jevem. Pozdní romantik Gustav Mahler do svých symfonií přímo přejímal melodie z vlastních písní, což je často patrné z jejich někdy snad až přílišné rytmické lapidárnosti. Druhé téma finální věty Mahlerovy první symfonie však tímto jevem netrpí a je dokladem, co taková zpěvná melodie dokáže uprostřed rozbouřeného symfonického dění. Právě jen vokálně stavěná kantiléna dokáže být nositelkou tak intenzivního citového náboje.

Podívejme se teď na problém z druhé strany. Instrumentální prvky ve vokální hudbě jsou běžné už od přelomu renesance a baroka. Třeba Claudio Monteverdi používal ve své době šokující postupy převzaté z nástrojové hry.

Ve vrcholném baroku pak již bylo zcela běžné požadovat po lidském hlase totéž, co po nástrojích. V Bachově kantátě Jauchzet den Herrn in allen Landen má hlavní slovo sólový soprán a trubka. V závěrečném Aleluja už toho ale trubka nemá moc co na práci. Její úlohu kompletně přebírá sopranistka, z jejíhož božského hrdla se sypou stupnicové pasáže i jásavé fanfáry. Zahanbená trubka se sice také trochu připomene, ale k té parádě už v podstatě nemá co dodat.

Ve 20. století dospěla tendence přizpůsobit lidský hlas instrumentům až do extrému a také do naprosté dokonalosti.

Možná, že si při běžném poslechu ani většina posluchačů neuvědomila, že tahle krásná a často hraná písnička je kompletně vyluzována lidskými hlasivkami a díky playbackové technice navíc patřícími jednomu jedinému Černochovi jménem Bobby McFerrin. Nehraje tu tedy žádný instrument. Je to kousek poctivého muzikantského řemesla. Píseň je postavena na pěkném melodickém nápadu a optimistickém textu a je dokonale provedena. Myslím, že jde o pozoruhodný příspěvek do diskuse o agresivitě populární

Jako instrumentu lze také využít celého smíšeného sboru. Hudba tím získá zvláštní citovou naléhavost. V baletu Daphnis et Chloe tohoto prostředku použil Maurice Ravel, ale pokud vím, už nikdy se k němu nevrátil. Možná, že tento mistrný orchestrátor došel k podobnému názoru jako já, že totiž ona citová naléhavost tu někdy přechází až do afektovanosti.

Snad jsem vás, milí posluchači, přesvědčil, že rozdíl mezi hudbou vokální a instrumentální netkví jen v přítomnosti či nepřítomnosti zpěvu. Nýbrž spíše v tom, čemu hudebníci říkají sazba, tedy ve způsobu vedení hlasů, instrumentaci a rytmické složitosti. Převody mezi oběma oblastmi mohou být velmi ošidné a důsledkem takové podivné transkripce může být pořádný kýč.

Na závěr si však poslechneme kousek z 5. symfonie Miloslava Kabeláče. Její forma nemá daleko k instrumentálnímu koncertu. Solový part je však svěřen pěvkyni. Kabeláčovo dílo stojí za naší pozornost. Jeho skladby mívají podobu energických hudebních gest. Jejichž patos není afektovaný, ale jejichž pevný krok nemá daleko k pochodu se zaťatými pěstmi.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Karl Maria von Weber, Čarostřelec, předehra k opeře. Filharmonia orchestra řídí Wolfgang Sawallisch.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13 patetická, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

0: Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat.
1: Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furt Wengler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Dedur vaše tónina.
1: Haydn strávil asi 30 let ve službách knížat Esterházyovského rodu, kde měl práci snů, alespoň tedy z dnešního pohledu. Měl psát hudbu pro prince, měl k dispozici dobrý orchestr i operní ansámbl. Co by za to dnešní skladatelé dali? V rakouském Eisenstadtu, kde byl úžasný sál, dodnes užívaný, byl skladatel poměrně izolován od ostatního světa, od hudebního dění, které se koncentrovalo především k císařskému dvoru ve Vídni. Ale Haydn to glosoval celkem příznivě. Od světa jsem byl odloučen, takže jsem musel být originální. A to také byl. I díky tomu se stal a je nazýván otcem smyčcového kvartetu, otcem symfonie. A jeho originalitu dokazuje i následující partitura, byť už z pozdějšího londýnského období. Úžasné finále symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňští filharmonikové André Previn.

Zlatý fond klasické hudby. Odie tamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji, možná se ptáš, proč to dělám, nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou Nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující Moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4větou, tak, jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten. Následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Benedetto Marcello, Vague Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Jan Václav Tomášek, Ekloga F-dur pro klavír opus 35 číslo 2, hraje Milan Langer.

Johann Sebastian Bach završil barokní epochu v hudbě. Jeho hudba vypadá podle toho, v čích službách právě Bach byl. V mládí byl hlavně varhaníkem a jako varhaník také proslul v celém Německu, zejména svou pedálovou hrou, tedy hrou nohama. Psal mimo jiné virtuózní preludie a fugy právě pro varhany. Napsal jich spoustu, přestože fuga je tou nejkomplikovanější hudební formou. Potom sloužil jako dvorní kapelník knížeti v Köttenu a psal hudbu taneční, koncertní, sloužící k zábavě šlechty, k jídlu, také k tabuli, třeba slavné braniborské koncerty. Vrchol pak nastal po přestěhování do Lipska, kde zastával významné místo svatotomáš a řídil duchovní hudbu

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84. Ich esse mit Freunden mein weniges Brot. Zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

0: To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Gioacchina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly.
1: Ačkoliv se Johann Josef Fuchs sám považoval více za teoretika a pedagoga než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Uspořádal ho mimochodem tentýž Ludwig Kechel, který je autorem katalogu Mozartových děl. U Fuchse jich napočítal asi 400. Z díla císařského dvorního kapelníka a také třeba kapelníka katedrály svatého Štěpána ve Vídni si poslechneme mariánský chvalospěv Ave Regina Celorum. Zpívá nizozemská sopranistka Mieke van der Sluis, hraje soubor Armonico Tributo Austria.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Excentrický francouzský skladatel a klavírista Erik Satie v mládí zkomponoval 3 krátké, leč působivé kusy pro klavír s nenapodobitelným kouzlem a nazval je gymnopédie. Sám přesnou definici toho slova nenabídl. Existuje už ale v Rousseauově hudebním lexikonu, kde je gymnopédie popsána jako píseň nebo zpěv, při němž mladé řecké dívky antického města Lacedemonu tančily nahé. Víme, že když se majitel jednoho pařížského kabaretu ptal 22-letého Satieho, čím je, řekl gymnopedistou. V každém případě platí-li to, že se těmi skladbičkami chtěl odstřihnout od tehdy tradiční salonní hudební produkce 80. respektive 90. let 19. století, gymnopediemi se to jednoznačně povedlo. Dnes se o ní hovoří spíš jako o předchůdkyních moderní ambientní hudby. Krátké, něžné, harmonicky bohaté a občas i neukotvené. Gymnopédie číslo 2 hraje Aldo Ciccolini.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev. Třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: Jedinou symfonickou básní z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast, která je epickou, totiž popisující konkrétní příběh, je Šárka. A o ním příběhem samozřejmě stará česká pověst o Ctiradovi a Šárce. Sám Smetana hudbou kreslí dokonale nejen děj, ale také jakousi charakteristiku nebo psychologii hlavních postav. Ale nechme promluvit skladatele samotného. Toto napsal Bedřich Smetana o své Šárce, již za okamžik zahraje Česká filharmonie s Václavem Neumannem. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada se svými zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek, ač lstivý, přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ní obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ní, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Nadané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu, hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky. Toť konec skladby.

Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv Kýnových komorních sólistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovi komorní sólisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Balet Apalačské jaro Aarona Copelanda oslavuje venkovský život amerických přistěhovalců s jejich křesťanskou etikou a vztahem k přírodě. Aaron Copland, Apalačské jaro, St. Paul Chamber Orchestra.

Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie. Konradin Kreutzer, variace pro fagot a orchestr B-dur. Hraje Klaus Thunemann, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Je to hudba Samuela Barbera, zajímavého amerického skladatele 20. století, který sice napsal zdánlivě nízký počet opusů, 50, ale výrazně jimi zasáhl do všech oborů, včetně opery, a ukázal v nich svůj osobitý, přirozeně lyrický, takřka romantický jazyk, který nepodléhal žádným vývojovým trendům, ale uchoval si vstřícnost k uchu posluchačově. Dodnes se dává Barberova opera Vanessa. Hojně se hraje jeho adagio pro smyčce, houslový koncert. A my si poslechneme kanzonu, psanou původně jako elegii pro flétnu a klavír. Záhy v roce 1961 ji Barber upravil pro housle a klavír a právě tak nám ji zahrají Gil Shehem a André Previn.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Kohn.

Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hectora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, nerušený poslech stanice D-dur vám přeje a hudbu vybírá Robert Škarda. V následujícím hudebním výběru budeme poslouchat například skladby od Jiřího Antonína Bendy, Paula Hindemita, Marka Antoána Charpentiera, Viléma Blotka, Bohuslava Matěje Černohorského nebo Jiřího Jarocha. Na úvod zazní ukázka z tvůrčího odkazu Georga Friedricha Händla. Rodák z německého Halle, jehož považujeme za jednoho z nejvýznamnějších barokních tvůrců, působil většinu svého života v Anglii. V roce 1749 zkomponoval na objednávku britského krále Jiřího II. Hudbu k ohňostroji. Pětivětou svitu v tónině D-dur pro orchestr dechových nástrojů Händel psal jako oslavu konce války o rakouské dědictví a podpisu mírové smlouvy v Cáchách v roce 1748. První provedení se konalo v londýnském Green Parku 27. dubna 1749. Händelovu hudbu k ohňostroji nám ve verzi pro trubku, smyčce a basso continuo zahraje Alison Balsom na trubku, Simon Wright na čembalo a Balsom Ensemble.

Hudbu ke královskému ohňostroji pro trubku, smyčce a basso continuo Georga Friedricha Händla dohrála anglická trumpetistka Alison Balsom a její soubor, na čembalo hrál Simon Wright. Tato Händlova skladba se stala velmi populární za jeho života i po něm a například Wolfgang Amadeus Mozart ji označil za podívanou anglické hrdosti a radosti. Nyní nahlédneme právě do Mozartovy tvorby a poslechneme si také jednu z jeho velmi známých a často provozovaných skladeb. Symfonii číslo 41, zvanou Jupiter, Kechlův seznam 551, Mozart dokončil 10. srpna 1788. Je to jeho poslední, nejdelší a kompozičně mistrovská symfonie. Mozartův žák Johann Nepomuk Hummel měl velkou úctu ke svému učiteli a jako projev úcty a uznání některé jeho symfonie upravil pro komorní obsazení. Jupiterská symfonie číslo 41 C dur Wolfgang

Flétnista Uwe Grot, houslista Friedemann Eichhorn, violončelista Martin Ruml a klavírista Roland Krüger dohráli symfonii číslo 41 C-dur zvanou Jupiter Wolfganga Amadea Mozarta v úpravě Johanna Nepomuka Humla pro flétnové kvarteto. Tvorba skladatele a sbormistra Karla Bendla patřila vedle děl Smetany a Dvořáka k nejoblíbenější české hudbě druhé poloviny 19. století. V tuto chvíli je připravena nahrávka jeho písňového cyklu Cigánské melodie na slova Adolfa Hejduka. Bendl nebyl jediný, kdo se nechal okouzlit rozmanitým cikánským folklorem a zhudebnil Hejdukovi texty. Podobně se Hejdukovou básnickou sbírkou z roku 1859 inspirovali například Antonín Dvořák nebo Vítězslav Novák. Cigánské melodie Karla Bendla pro bariton a klavír pocházejí z roku 1881 a obsahují celkem 14 písní. Bendlův písňový cyklus zaspívá Roman Janál, na klavír hraje Karel Košárek.

Dozněly cigánské melodie, písňový cyklus Karla Bendla v podání baritonisty Romana Janála a klavíristy Karla Košárka. Skladatel přelomu 18. a 19. století a Beethovenův současník Franz Josef Frölich působil od roku 1797 v knížecí biskupské dvorní kapli ve Würzburgu. V témže roce založil Collegium Musicum Academicum, z něhož později vznikla Würzburská hudební akademie. Frölich také vyučoval na tamní univerzitě a v roce 1811 byl jmenován profesorem hudebního umění a estetiky. Jako skladatel je autorem opery, chrámových a symfonických skladeb, písní nebo komorních kompozic. Teď zazní Frölichův třívětý koncert pro klavír na čtyři ruce a orchestr z roku 1812. Zajímavostí je, že v krajních větách přisuzuje autor v orchestru výraznou úlohu lesním rohům a tympánům, čímž hudba získává slavnostní charakter. Koncert pro klavír na čtyři ruce a orchestr France Josefa Frölicha zahraje kolínské klavírní duo ve složení Elzběta Kalvelage a Michael Krieger. Rozhlasový symfonický orchestr z Kolína nad Rýnem řídí Florian Merz.

Koncert pro klavír pro čtyři ruce a orchestr France Josefa Frélicha hráli Elzbieta Kalvelage a Michael Kriker na klavír a rozhlasový symfonický orchestr z Kolína nad Rýnem pod vedením Floriana Merce. Nyní obrátíme pozornost k české hudbě 20. století a poslechneme si ukázku z tvorby Jiřího Jarocha, skladatele a violisty, který byl v letech 45 až 47 členem orchestru opery 5. května a významně se zapsal také do hudebního vysílání Československého rozhlasu. Pracoval zde jako hudební referent, režisér a dramaturg. Tři věty pro housle, violončelo a klavír jsou jediným Jarochovým dílem pro obsazení klavírního tria. Věnoval ho památce přítele violončelisty Vladimíra Fidrmuce. Na partituře Jaroch pracoval od února 1972 a dokončil ji 13. ledna 1974. V krajních větách převažuje vypjatá dramatičnost a živelný rytmický pohyb v melodii i doprovodu. Těžiště hudební výpovědi leží v náladově kontrastní druhé části, kde sólově vyniknou housle a violončelo. V září téhož roku 1974 skladbu v Československém rozhlase natočilo Foersterovo trio ve složení Stanislav Srb na housle, Václav Jírovec na violončelo a Aleš Bílek na klavír. Hudební režie se ujal sám autor Jiří Jaroch.

Förstrovo trio ve složení Stanislav Srb na housle, Václav Jírovec na violončelo a Aleš Bílek na klavír dohrálo tři věty pro klavírní trio Jiřího Jarocha. U hudby českých autorů ještě zůstaneme. Přesuneme se však na přelom 17. a 18. století a k duchovní hudbě českého pozdně barokního skladatele Bohuslava Matěje Černohorského. Černohorský byl členem řádu minoritů a stal se také knězem. Jako varhaník a skladatel působil v Assisi, v Padově, v Římě i v Praze, psal moteta a další sborová díla i solové varhanní skladby. Jeho žáky byli například Josef Seger, František Ignác Tůma nebo Giuseppe Tartini. Nyní budeme poslouchat černohorského duchovní skladbu Vespere minus Solenes pro pět solistů, sbor, smyčce a varhany, dílo vzniklé před rokem 1710. Jednotlivé části zhudebňují latinské liturgické texty Dixit Dominus, Confitebor, Beatus Vir, Laudate Pueri, Laudate Dominum a Magnificat. Na nahrávce z roku 1987 zpívají Hedvika Tvrdá a Ludmila Wernerová soprány, Virginie Walterová alt, Vladimír Doležal tenor, Karel Průša bas a pěvecký sbor Československého rozhlasu. Hrají Otto Novák na varhany a Dvořákův komorní orchestr, provedení řídí Josef Herzl.

Vespere minus solenes pro solový kvintet, sbor, smyčce a varhany Bohuslava Matěje Černohorského zpívali Hedvika Tvrdá, Ludmila Wernerová, Virginie Walterová, Vladimír Doležal, Karel Průša a pěvecký sbor Československého rozhlasu. Hráli Otto Novák na varhany a Dvořákův komorní orchestr za řízení Josefa Herzla. Skladatel a flétnista Vilém Blodek patřil k výrazným osobnostem pražského hudebního života 19. století. Působil například jako sbormistr Německého pěveckého spolku nebo profesor flétny na pražské konzervatoři. Z jeho tvorby, zahrnující flétnové nebo orchestrální skladby, se nyní zaměříme na symfonii D-moll, kterou Blodek zkomponoval jako mladý skladatel pravděpodobně v 60. letech 19. století. Obsah symfonie, která nebyla za Blodkova života provedena, vyplývá z básnického mota napsaného na titulní straně partitury. Obsahem básně je touha po rozjasnění a utěšení srdce v žalu. Symfonie se tak uvádí do souvislosti s nenaplněným milostným vztahem k Blodkově klavírní žačce. Symfonii D-moll Viléma Blodka si nyní poslechneme na rozhlasové nahrávce z roku 2012. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Ondřej Kukal.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Ondřeje Kukala dohráli symfonii D-moll Viléma Blotka. Následujících 22 minut bude patřit komorní hudbě 20. století, a to přímo skladbě, která nese název Komorní hudba. Německý skladatel Paul Hindemith, jehož životní data jsou ohraničena roky 1896 až 1963, zkomponoval během 20. let 20. století cyklus 8 komorních hudeb neoklasického ražení pro různá obsazení od dechového kvintetu po varhanní koncert. Komorní hudba číslo 4, opus 36, vznikla v roce 1925 a je koncipována jako koncert pro housle a komorní orchestr o 5 větách. Dramaticky vyhrocené pasáže se zde střídají s lyrickými melancholickými částmi. Komorní hudbu Paula Hindemitha nám zahraje Michael Gutmann na housle a Filharmonia orchestra. Provedení řídí José Serebrière.

kantátu ve francouzském stylu. Charpentier v této kantátě a také v pozdější opeře stejného názvu zpracoval mýtus o Orfeovi, jak jej vypráví Ovidius v 10. knize Metamorfóz. Kantátu Sestup Orfea do podsvětí nám zaspívají tenorista Philip Freliger jako Ixion, basista Lionel Menier jako Tantalos, tenorista Reinoud van Mechelen jako Orfeus a sbor Vox Luminis. Hraje orchestr Anocte Temporis.

Kantáta Sestup Orfea do podsvětí Marka Antoána Charpentiera zpívali Filip Freliger, Lionel Meunier, Reinoud van Mechelen a sbor Vox Luminis. Hrál orchestr a Nocte Temporis. Závěrečná skladba tohoto bloku připomene dílo českého skladatele 18. století Jiřího Antonína Bendy. Rodák ze Starých Benátek působil mimo jiné jako houslista pruské královské kapely společně se svým starším bratrem Františkem. Je znám především svým tvůrčím odkazem v oboru melodramu. My si však poslechneme jednu z jeho několika klavírních sonát. Sonáta pro klavír číslo 9 a-mol má klasickou třívětou stavbu, začíná rozsáhlejším allegrem, pokračuje výrazně melodickou střední částí andante con moto a končí stručným, ale hráčsky brilantním prestem. Sonátu a-mol Jiřího Antonína Bendy zahraje Timothy Roberts.

0: Slyšeli jsme sonátu a mol číslo 9 Jiřího Antonína Bendy v podání anglického klavíristy Timothy Robertse. Příjemný poslech další hudby na stanici D-dur vám přeje Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, při poslechu vysílání stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. V následujícím čase si společně představíme vokální i instrumentální hudbu různých žánrů a staletí. Na úvod dnešního čtyřhodinového bloku vám nabízím komorní hudbu pro dechové nástroje. Připravena je nahrávka kvartetu S-dur pro hoboj, klarinet, fagot a lesní roh od českého skladatele Karla Stamice. Karel Stamic se narodil v roce 1745 v Mannheimu. Jeho otcem byl Jan Václav Stamic, zakladatel Mannheimského dvorního orchestru a tzv. Mannheimské skladatelské školy, která měla vliv na formování hudebního klasicismu. Karel Stamic šel ve stopách svého otce. Přestože hrál na smyčcové nástroje, byl houslistou, violistou a hráčem na violu d'amour, v jeho skladatelském odkazu najdeme řadu komorních skladeb pro dechové nástroje. Psal je většinou pro konkrétní interprety, které poznal například během svého působení jako dvorní skladatel v Paříži. Třívětý kvartet S-dur Karla Stamice nám zahraje soubor Muzika per cinque ve složení Dušan Foltín hoboj, Tomáš Čistický klarinet, Petr Hernych lesní roh a Jaroslav Kubita fagot.

V podání souboru Musica per cinque dozněl kvartet S-dur pro hoboj, klarinet, fagot a lesní roh od Karla Stamice. Dechová komorní hudba bude i dalším bodem našeho programu. Posuneme se ovšem do 20. století a jiného stylového kontextu. Seznámíme se s triem pro hoboj, klarinet a fagot od ostravského rodáka a významného literárního i hudebního tvůrce Ilji Hurníka. Trio autor dokončil v roce 1993, již jako zkušený autor skladeb pro dechové nástroje. Připomeňme například jeho dechové kvintety nebo koncert pro dechové nástroje, klavír a tympány z 50. let. Trio in C se třemi větami, Capriccioso, Dramatico a Amabile, zahraje Novákovo trio, které tuto skladbu v Českém rozhlase nahrálo hned po jeho vzniku. Soubor skladbu natočil ve složení Gabriela Krčková, hoboj, Štěpán Koutník, klarinet a Vladimír Lejčko, fagot.

0: Trio in C pro hoboj, klarinet a fagot od Ilje Hurníka dohráli členové Novákova tria.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, program stanice D-dur bude nyní pokračovat hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Z odkazu slavného tvůrce vrcholného klasicismu zazní méně známá scénická hudba ke hře Thamos, král egyptský. Autorem hry je Tobias Philipp von Gebler, který v duchu dobové módy po exotické tematice stvárnil příběh o Thamosovi, který se stane egyptským králem po svém otci Ramésovi. Ramés ovšem dříve sebral trůn právoplatnému králi Menésovi. Boj o moc vyřeší láska Thamose a Menésovi dcery Thasis, kteří se nakonec ujímají společné vlády. Při představení ve Vídni v roce 1774 zazněly pouze dva Mozartovy sbory. Premiéra Thamose s celou Mozartovou hudbou se pak odehrála v Salzburku, buď v roce 1779 nebo 80. Poslechneme si celkem 10 částí z Mozartovy hudby, psané pro baritonové solo krále Menése, který vystupuje v převleku za velekněze Sétose. 4 další solisty, sbor a orchestr. Ve většině částí nám tvůrci nahrávky představí původní verze partitury. Ve dvou případech u 6. a 7. věty doplní první verzi také verze konečná. Hudbu Wolfganga Amadea Mozarta k obrazům dramatu Thamos, král egyptský, budou zpívat Angela Kažimírčuk, Frances Gellard, Paul Tyndall, Gillian Clarkson, Alice Miles a The Monteverdi Choir. Hraje The English Baroque Solist, řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Dozněla scénická hudba Wolfganga Amadea Mozarta k obrazům dramatu Támos, král egyptský. Zpívali solisté a The Monteverdi Choir. Hrál soubor The English Baroque Solist, řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na stanici D-dur vás výběrem nahrávek klasické hudby provází Robert Škarda. Po vokálně-orchestrální hudbě doby klasicismu se posuneme do oblasti zvukově subtilnější komorní hudby první poloviny 19. století. Nahlédneme do tvorby německého raného romantika Felixe Mendelssohna Bartholdyho a poslechneme si novější nahrávku jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 1 B-dur opus 45. Skladba vznikla v říjnu 1838 během skladatelova působení v Lipsku. Mendelssohn zde na třívětém půdorysu pracuje s oběma nástroji jako zcela rovnocennými partnery a uplatňuje svůj smysl pro hravost i dramatičnost nebo výraznou melodiku. Na snímku, vydaném v roce 2024, se nám představí argentinská violončelistka Sol Cabeta a francouzský klavírista Bertrand Chamaillé.

Sol Cabetana violončelo a Bertrand Chamaillé na klavír. Dohráli sonátu pro violončelo a klavír číslo 1 B-dur opus 45 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Milí posluchači, následující necelou čtvrt hodinu věnujeme na stanici D-dur repertoáru 20. století pro dechové kvinteto. Francouzský skladatel a dirigent Henri Thomassy vydal v roce 1963 5 světských a posvátných tanců pro soubor tohoto obsazení. Podobně jako jeho ostatní skladby pro dechové nástroje, i těchto 5 kusů vychází z inspirace korzickou lidovou hudbou. Jako dítě totiž Thomassy jezdil na Korziku a poznal tamní tradiční písně. Partitura navazuje na typický hravý francouzský neoklasicismus s občasnými dramatickými prvky, který známe například od Poulenca, Mioda nebo třeba Roussela. 5 pro hráče virtuózních tanců Henri Thomassyho se skládá z tance venkovského, světského, posvátného, svatebního a válečného. Hraje český Belfiato Quintet.

Členové souboru Belfiato Quintet: Otto Reiprich, Jan Souček, Jiří Javůrek, Jan Hudeček a Kateřina Javůrková přednesli 5 světských a posvátných tanců pro dechové kvinteto od Henri Thomasyho.

Na stanici D-dur teď uděláme v našem hudebním výběru stylově i časově ostrý střih. Připravena je totiž výjimečná nahrávka vícehlasé vokálně instrumentální hudby doby renesance přelomu 15. a 16. století. Poslouchat budeme mši pro 12 hlasů a instrumentální doprovod, jejímž autorem je Antoine Brimel. Tento skladatel, který žil v letech 1460 až 1513, byl jedním z prvních francouzských příslušníků tzv. Franko-vlámské renesanční školy. Mše nese neobvyklý název Et ecce terrae motus, v překladu Hle zemětřesení. Skladba o 7 částech se nám dochovala díky opisu pořízeném pro provedení na bavorském dvoře již po Brimelově smrti kolem roku 1570. Dnes je tento vzácný pramen uložený v Mnichovské bavorské státní knihovně. Brimel ve své mši částečně cituje jednu z velikonočních antifon. Její tóny se prolínají celým dílem. 12 vokálních hlasů je rozděleno do 3 sopránů, 1 altu, 5 tenorů a 3 basů. Zpívá ensemble Clément Jeannequin, hraje kornetový soubor Les Sacoboutiers de Toulouse, řídí Dominique Wyss.

0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla mše Et ecce terremotus pro 12 hlasů a instrumentální doprovod od skladatele počátku 16. století Antoana Brimila. Zpíval ensemble Clement Jeannequin, hrál kornetový soubor Les Sacoboutiers de Toulouse, řídil Dominique Wyss.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, následující skladbou se přesuneme do 60. let 19. století a k tvorbě rakouského skladatele Antona Brucknera. Nezazní ovšem některá z jeho symfonií, které jsou z jeho díla nejznámější, nýbrž ukázka z komorní tvorby. V letech 1861 až 63 se Bruckner kompozičně vzdělával u skladatele a dirigenta Otto Kitzlera, který ho mimo jiné seznámil také s dílem Richarda Wagnera. Jako přípravu na cvičení v orchestraci vznikl v této době smyčcový kvartet C-moll. I proto, že Bruckner toto dílo považoval za studijní skladbu, partitura byla objevena až v polovině 20. století. Novodobá premiéra se konala v roce 1951. Jde však o vyzrálý čtyřvětý kvartet, předznamenávající pozdější Brucknerovy vrcholné opusy. Nahrávka, kterou nyní vyslechneme, vznikla v dubnu 2023 v koncertním sále Evropského hudebního centra v polských Luslavicích. Hraje Glir String Quartet.

klavíru, na texty z knihy Žalmů v překladu Bible kralické. Cyklus 10 písní vznikl v březnu roku 1894, krátce po premiéře Novosvětské symfonie, během skladatelova pobytu ve Spojených státech. Biblické písně jsou vůbec nejniternějším vyjádřením Dvořákovy víry v Boha a zároveň hudebně jedním z nejoblíbenějších děl svého autora. A to i díky své proměnlivosti, krásným melodickým linkám ve zpěvu, měnících se v určitých momentech v jednoduchý recitativ napodobující tichou modlitbu. Poslechneme si nahrávku, kterou v roce 1967 společně vytvořili altistka Věra Soukupová a klavírista Ivan Moravec.

Altistka Věra Soukupová a klavírista Ivan Moravec přednesli biblické písně opus 99, písňový cyklus na slova Bible Kralické od Antonína Dvořáka. Dobrý poslech dalšího vysílání stanice D-dur přeje Robert Škarda.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Na to, jak slavný a hojně uváděný a natáčený je koncert pro dvě trubky C-dur od benátského barokního mistra Antonia Vivaldiho, je s podivem, že o tom díle víme tak málo. Neznáme datum kompozice, ani prvního provedení, ani okolnosti vzniku. Můžeme se jen dohadovat, zdali to byl jeden z koncertů, které si od Vivaldiho každý měsíc objednávali benáčtí místodržitelé, nebo to bylo dílo pro dívky ze sirotčince Ospedale della Pietà. V každém případě efektní, jiskrný koncert je ozdobou každého koncertního programu. Finální větu teď hrají britští interpreti, trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks, na čembalo hraje a City of London Symphonia vede Nicholas Kremer.

Zdá se to neuvěřitelné, ale přeslavný cyklus 16 písní na verše básníka Heineho složil Robert Schumann za 9 dní. Je to cesta od radosti z nové lásky přes nezdar až ke zklamání. Je to čistý romantismus plný barev a emocí. A je to organické spojení hlasu lidského a klavírního. Poslechněme si to. Wenn ich in deinen Augen sehe, když dívám se do tvých očí, píseň ze Schumannova cyklu Láska básníkova. Finští interpreti Jorma Hininen a Ralf Gotony.

Jméno Leroy Anderson je vepsáno zlatým písmem do americké hudební tvorby. Narodil se v roce 1908, vystudoval Harvard, hovořil plynně 9 jazyky, ale nejvíc proslul svými kouzelnými orchestrálními skladbičkami, které v Americe 40. a 50. let a posléze po celém světě popularizoval třeba známý Boston Pops Orchestra. Některé byly tak oblíbené, že se staly znělkami různých televizních pořadů či seriálů, například takové půvabné pizzicato pro orchestr Plink Plink Plank otevíralo od roku 1952 po 11 let americkou televizní show I've Got a Secret. Nám tu slavnou Andersonovu drobničku hraje BBC Concert Orchestra a diriguje Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Ludwig van Beethoven v finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím.
1: Kdo neslyšel Wagnera v Bayreuthu, neslyšel nic, napsal prý jednou v dopise Gabriel Fauré. Bylo to roku 1884, Wagner už byl rok po smrti, Fauré ho tudíž nezastihl, ale Wagnerův duch byl ještě přítomen. Vždyť nejen, že si psal libreta a hudbu ke svým hudebně dramatickým dílům, také byl režisérem představení, dohlížel na scénu i kostýmy, samozřejmě dirigoval. Pravda, divadlo v Bayreuthu nechal Wagner postavit pro svou tetralogii Ring, prsten Nibelungův, a my máme připraveného bludného Holanďana. Ale ten se dnes Bayreuthu také dává. A navíc to byl Wagnerův první pokus o nové pojetí opery. Vše, co se děje na scéně i v partituře, slouží ke zvýšení účinku dramatu. A platí to od předehry, již nám teď zahraje New Yorkská filharmonie. Povede ji Giuseppe Sinopoli. Drama o muži, jenž věčně bloudí po moři a hledá ženu, jejíž věrná láska by spasila jeho duši, se otevírá právě touto hudbou.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

Jedním z nejznámějších světových skladatelů 20. století je Dmitrij Šostakovič. Jehož 15 symfonií považují odborníci za nejlepší díla po Mahlerovi. Jeho 15 smyčcových kvartetů je označováno za nejvýznamnější po Bartókovi. A významně přispěl i do oboru opery nebo klavíru. I Šostakovič vzdal hold Bachovi, když podobně jako barokní mistr zkomponoval po svém a velmi originálně 24 preludií a fug. Dvojice od každého z 12 tónů chromatické stupnice, jedna v dur a druhá v mol. Vznikly pod dojmem ze hry mladé pianistky Taťány Nikolajevové na jubilejních bachovských slavnostech v Lipsku v roce 1950. Toto je z onoho mohutného Šostakovičova opusu Preludium a fuga číslo 3 G-dur v nahrávce vynikajícího Vladimíra Aškenáziho.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Friedrich Chopin, valčík pro klavír cis-moll opus 64 číslo 2. Hraje Martin Vojtíšek.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, první věta z malé noční hudby G-dur, Kechlův seznam 525. Hrají virtuozidy Praha.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Henry Purcell, Magnificat, zpívá Choir of Christ Church Cathedral Oxford, řídí Francis Greer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Na D-dur teď hudba vlámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda di Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Jean-Baptiste Lully, předehra ke komedii Měšťák šlechticem, hraje London Oboy Band, čili je to úprava pro hoboje, řídí Paul Goodwin.

0: Český rozhlas Vé-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie. U níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candid, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candid je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvykle mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna se manči dete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Vynikající virtuos na violu da gamba, zjednodušeně řečeno předchůdce violončela, Marin Marais byl hudebníkem francouzského královského dvora Ludvíka XIV. A jeho umění se klanili všichni jeho současníci. A ještě dnes, po staletích, když se rozezní jeho hudba, nelze než žasnout nad její rafinovanou krásou. Jako teď. Rondo Champêtre pro dvě violy da gamba a teorbu Marina Maraise zahrají katalánský gambový mák Jordi Savall, gambista Philippe Pierlot a teorbista Rolf Lislevand.

Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

Johann Baptist Cramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Cramerovu etídu číslo 5 a mol.

Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Girolamo Fantini, sonáta pro trubku a basso continuo číslo 8. Hrají Niklas Eklund a Knut Johannessen.

Wolfgang Amadeus Mozart, duet Papagéna a Papagény z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, Montserrat Caballé, orchestr jihozápadního německého rozhlasu řídí José Collado.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta a la Polaka. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

Angličan Jeremiah Clark byl v 19. a po celou půlku 20. století neprávem ochuzen o autorství dvou přeslavných kusů. Jeho Trumpet Voluntary a Trumpet Tune, které zní na leckteré svatbě, včetně těch královských v Británii, byly kvůli jednomu omylu připisovány Clarkovu současníkovi Henrymu Purcellovi. Byl to ale tento varhaník Winchesterské katedrály a posléze Regenschory svatopavelské katedrály v Londýně, který zkomponoval řadu děl a mezi nimi ony trubkové klenoty. My si vybereme část svity pro trubku a orchestr od Jeremiah Clarka, pochod a menuet, ve skvostném podání Johna Wallise, jeho souboru The Wallis Collection a anglického smyčcového orchestru.

Franz Schubert Pstruh, píseň pro soprán a klavír opus 32. Zpívá René Fleming, hraje Christoph Eschenbach.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Antonín Dvořák, třetí věta ze serenády pro smyčcový orchestr E-dur. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Antonio Vivaldi, árie z opery Orlando Furioso. Zpívá Simon Kermes, Venice Barok Orchestra řídí Andrea Marcon.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge. Jejíž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburgu v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Britna odrazem Bridgeova šarmu.

Jako korunovační je označován Mozartův 26. klavírní koncert D-dur, zkomponovaný 2 roky před skladatelovou smrtí v roce 1789. Není to Mozartův titul, ani nebyl komponován k příležitosti korunovace. Byl ovšem v době korunovace Leopolda II. Mozartem provozován. A to později vedlo vydavatele díla Johana Andrého k tomu, že tento fakt připomněl na titulním listě. A ono spojení pak zůstalo. Andrému se také přisuzuje dokomponování chybějících taktů v sólovém klavírním partu, především v levé ruce, které Mozart už nestihl dokončit. A nebo je zkrátka nevypsal, protože sám při hraní dobře věděl, co chce hrát, i bez not. O koncertě číslo 26 D-dur se někdy pro jeho půvab hovoří jako o rokokovém. Tady je jeho volná věta Larghetto. Hrají Jene Jandó a Concertus Hungaricus.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Předehra Římský karneval je příkladem nejbarevnější partitury francouzského mistra Hectora Berlioze. Jsou v něm motivy Berliozovy opery Benvenuto Cellini, jejíž neúspěch skladatele velmi trápil. Za to Římský karneval je posluchačsky velice úspěšný dodnes. Po rychlé 18-taktové introdukci následuje snad jedna z nejkrásnějších melodií v instrumentální hudbě určených anglickému rohu, ke kterému se přidává celý orchestr. A pak už přichází temperamentní a energické karnevalové veselí. Nám tuto skvostnou koncertní předehru zahrají berlínští filharmonikové zařízení Claudia Abáda.

Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Haran zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno 6-hlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní souhoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá Duodena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Máme tu na D-duru prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhanním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhanního mistrovství.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Na své 8. symfonii pracoval 42-letý Beethoven převážně v Čechách, v Teplicích, kde onoho léta roku 1812 pobýval. V této době napsal také slavný bolestný dopis vzdálené nesmrtelné milé. V Teplicích se také několikrát setkal s tehdy tam taktéž pobývajícím Goethem. To, že si tito dva velikáni nepadli příliš do not, je známo. Beethoven o své 8. hovořil jako o své malé symfonii, na rozdíl od předcházející 7., která 8. zastiňuje dodnes, o 9. nemluvíc. Ale cenil si ji velmi. Hovoří o ní jako o šťastné symfonii a my si poslechneme půvabnou, bezstarostnou druhou větu, v níž jakoby skladatel imitoval tikot metronomu. Však také to hlavní téma je kánon, který Beethovena napadl během večeře s vynálezcem metronomu, přítelem Johannem Melzlem. Česká filharmonie a Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ričerkáry, fuga, fantazie, kancona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje Concerto Vocale.

Luis Spohr, Vzpomínka na Mariánské lázně, valčík pro 11 nástrojů. Hrají členové Akademie svatého Martina v Polích.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Teď si dopřejeme tóny a barvy a temperament španělské prostřednictvím jednoho z nejzajímavějších a nejpopulárnějších španělských skladatelů 20. století, Joaquina Rodriga. Je autorem asi 200 kompozic a je třeba jedním dechem dodat alespoň dvě zajímavosti. Rodrigo byl od dětství slepý a své pozoruhodné dílo zapisoval brailovým písmem. A za druhé, i když je dnes spojován především se skvostnými kompozicemi pro kytaru a hodně přispěl k etablování kytary coby koncertního nástroje na klasickém pódiu, sám na tento nástroj prý neuměl ani zabrnkat. Nejslavnější skladbou Joaquina Rodriga je Concierto de Aranjuez, krásou rokokového paláce v Aranjuezu inspirovaný třívětý koncert. Krajní věty jsou temperamentní a plné tanečních rytmů, překrásná volná věta uchvacuje svou melodií, jemnou instrumentací i dvojzpěvem kytary a anglického rohu. Poslechněme si. Na kytaru hraje Julian Bream, Evropský komorní orchestr vede John Eliot Gardiner.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Jednu z efektních a slavných operních árií najdeme ve finálním dějství opery Turandot z pera italského operního skladatele a hlavního představitele takzvaného verismu Giacoma Pucciniho. Příběh o čínské princezně Turandot a princi Kalafovi. Ona árie začíná slovy Nessun dorma, ať nikdo nespí. Nikdo nemá spát, dokud princezna nezjistí jméno záhadného prince. A on v té árii zpívá, že nad lstivou princeznou přeci jen zvítězí. Vincerò. Mimochodem, ono vysoké H, které se tenoristé snaží vždycky udržet co nejdéle, je v Pucciniho partituře obyčejná kratičká šestnáctina. To Luciano Pavarotti ji prodloužil a držel až na samé hranici lidských možností. Tak si tu Kalafovu árii poslechněme právě v podání legendárního hlasu Luciana Pavarottiho. Dále zpívá sbor Johna Oldise a Zubin Mehta vede Londýnský filharmonický orchestr.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Tak třeba předat publiku i daleko složitější informace o rodinném původu hlavních hrdinů, o pohybu nepřátelských vojsk, o událostech, které se odehrály mimo scénu, zatímco jsme pozorovali jiné události, o intrikách zosnovaných komornou a plánech směřujících ke svedení přítelovi věrné ženy a tak dále. Všechny tyto zprávy musí skladatel sdělit posluchači, aby porozuměl ději. A protože jsou to věci v podstatě nezhudebnitelné, chce tak skladatel učinit co možná nejrychleji. K tomuto účelu slouží recitativ.
1: Ovšem, Tobiáše Míchu znám už od dětství. Má dva syny, Jeníka z první manželky a Vaška z druhé. Z těch neznám ani jednoho, ani druhého. To je pravda. Vy jste se ale před dávnými lety rukou dáním před svědky zavázal, že dáte dceru svou jeho synovi.
2: A za kterého to syna vlastně mluvíte?
1: Za kterého? Vždyť nemá než jednoho Vaška. Můj syn z první ženy je tulák a nezvěda, nikdo o něm neví. No a jaký pak je ten Vašek? Proč jste ho nepřivedl?

0: Jak jsme se mohli přesvědčit a jak ostatně vyplývá i z názvu, je recitativ něco mezi hudbou a mluvenou řečí. Melodická linka, dá-li se vůbec o melodii mluvit, napodobuje intonaci řeči a téměř zcela přejímá její rytmus. Rytmickým znakem recitativu je jeho rytmická a tempová neurčitost. Doprovod bývá velmi střídmý, často omezený jen na holé akordy jednoho nástroje. V mozartovských operách to bývalo čembalo, na které hrával sám kapelník nebo i autor.
1: Pur che non parli del commendatore. Siamo soli, poveri, nessuno ci sente.
2: Via! E posso dire tutto liberamente?
1: Sì! Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone!
2: Ma no, è farvisa! No, è giuramento!
1: No, faccio giuramento, taccio io!
3: Non parlo più, non c'è altro padron mio.
4: Così saremo amici. Ora di un poco, sai perché sono qui?
1: Non ne so nulla, ma se nulla alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io volevo saperlo a porre in vista.
4: Va là che sei il gran uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che mamma. La vidi, ne parlai, ma quel casino questa notte verrà.
1: Zitto.
4: Mi pare senti un odor di femmina.
1: Aspetta che è dorato perfetto.
4: All'aria mi far bella.
1: E che occhio dico.
4: Rietriamoci un po' che scopriamo terreno.
1: Ci ha prese poco.
0: Recitativ se ovšem ani zdaleka nevyskytuje jen v operách. Epický děj je třeba tlumočit například i v duchovních oratoriích. V těch Bachových se formou recitativu přednáší obvykle text Evangelia. Bach se ovšem nespokojil s jednoduchým akordickým doprovodem a jeho recitativy bývají důmyslně prokomponované. Jsou proloženy takzvanými ariózy, což je kousek bohatší melodie zpívané na jednu slabiku. Dále se tu střídá varhaní doprovod s orchestrálním a v naší ukázce se dokonce k vypravěči přidá hlas andělův, který se nad recitativem vznáší se svou chorální melodií.

V souvislosti s recitativem došlo v hudbě k zajímavému jevu. Dalo by se říci, že v recitativu, nebo taky v recitativu, pokud je nám italština bližší než latina, hudba ustupuje potřebě odvyprávět epický text. Navzdory tomu najdeme v hudební literatuře několik kuriózních případů, kdy se recitativ stal součástí instrumentální hudby. Roli vypravěče převezme nějaký nástroj či jejich skupina a jme se pomocí recitativní melodiky odříkávat neexistující text. Cítím, že by se teď hodilo vyslovit nějakou logickou hypotézu, co skladatele k takovému počínání vede. Obávám se však, že jediným možným vysvětlením je prostě touha zkusit, co to udělá. Nejde o nic víc a o nic méně, než o experiment s hudební formou. Ovšem je-li jeho autorem někdo takový, jako Bach nebo Beethoven, nemůžeme se divit, že i z pouhého experimentu vzejde silné dílo. V Bachově případě je to jeho chromatická fantazie.

Beethoven užil formy instrumentálního recitativu v introdukci k závěrečné větě 9. symfonie. Vypravěčem jsou tu violončela a kontrabasy, jejichž solo se střídá s orchestrálními připomínkami předešlých vět symfonie.

a dál už to všichni dobře známe. Můžeme se tedy vrátit ke klasickému vokálnímu recitativu, který má za úkol tlumočit prozaický text. Jeho podoba je samozřejmě úzce svázána s jazykem, s jeho akcenty a intonací. Dnes už jsme vyslechli recitativy vycházející z němčiny, a to byl s odpuštěním i případ německou operou inspirovaného Smetany, dále mozartovský italsky ubreptaný recitativ, takže bychom teď mohli dát slovo Francouzům. Opera Peleas a Melisanda Clauda Debussyho je pro nás navíc důležitá tím, že je v podstatě celá postavena na recitativech. Nejsou tu ani árie, ani sbory. Debussyho barevná instrumentace a rafinovaná práce s dynamikou se však stará o to, aby se z recitativu stal plnohodnotný a nosný hudební prostředek.

Své rázné recitativy má ve svých operách Leoš Janáček. Je to dáno jeho slezským dialektem, typickým přízvukem na předposlední slabiku a krátkými větami podobnými sloganům. Rozdíl mezi zpěvnými německými recitativy a Janáčkovými s přetrhanými výkřiky je obrovitý. Od jednoho hudebního stylu k druhému vede cesta napříč celým hudebním světem.

Recitativ tedy stojí někde na půli cesty mezi hudbou a mluvenou řečí. S hudbou ho pojí předepsaná výška tónů, rytmus a tempo se řídí jazykovými zákony. Ještě o kousek dále směrem k běžné řeči posunul recitativ Arnold Schönberg, který začal užívat takzvaného Sprechgesangu. Ten se také píše do not, ale jednotlivé notičky jsou přeškrtnuté, což znamená, že se mají intonovat jen přibližně. Skladatel tedy naznačuje pouhý obrys melodické linky, požaduje ovšem větší ukázněnost v dodržování psaného rytmu. Pustíme si krátkou ukázku z Schönbergovy skladby Měsíční Pierrot.

0: Schönbergův měsíční Pierrot bývá označován za cyklus melodramů, ale melodram je přece jenom něco trochu jiného. Mluvená složka je tu skutečnou recitací. Její rytmus a intonace závisí čistě na vkusu řečníka. Zatímco v melodramu interpretují mluvené slovo herci, zde se ujímají této role pěvci. Asi poslední inovace, která se v oboru recitativu objevila, je nápadem italského skladatele Luciana Beria. Jak už to v soudobé hudbě bývá, hlavním výrazovým prostředkem tohoto tvůrce je hudební barva. A právě o tuto dimenzi obohatil Berio recitativ. Skladatel v jedné ze svých rozsáhlých skladeb nechal řečníka hlubokým hrdelným tónem rytmicky odříkávat text a jeho projev zdvojil elektronicky zesíleným kontrabasem. Zvukový efekt je to ohromující a je to důkaz, že v hudebním světě je stále co nového objevovat. Pak už záleží jen na talentu skladatele, jestli se mu z objevu podaří vytěžit uměleckou hodnotu. Jedině ta dokáže přežít staletí.
1: No nebo subiu, če ne abastanza, per mandarmi la

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Na stanici D-dur nyní přijměte pozvání k poslechu hudby od Beethovena, Verdiho, Bacha nebo Rossiniho a dalších slavných i méně známých skladatelů 17. až 20. století. Od mikrofonu vás zdraví Robert Škarda. Prvním autorem bude Němec Franz Anton Hofmeister, kterého známe jako respektovaného skladatele oper, symfonií, písní nebo koncertů a komorních děl, způsobení ve Vídni nebo Lipsku. Byl také významným nakladatelem, který vydával skladby hlavně vídeňských skladatelských kolegů. V letech 1781 až 1806 zkomponoval a vydal 34 svých smyčcových kvartetů. Tři kvartety opus 14 pocházejí z roku 1791. Z tohoto opusu vybírám Hofmeistrův smyčcový kvartet D-moll číslo 3. Čtyřvětou kompozici odkazující svým stylem k Haydnovi nebo Mozartovi zahraje Aviv kvartet.

Smyčcový kvartet D-moll číslo 3 France Antona Hofmeistera hrál Aviv kvartet. Milí posluchači, krátce nyní nahlédneme do italské operní hudby a tradice bel canta. Jedním z hlavních tvůrců italské opery byl v první polovině 19. století Gioachino Rossini. Zazní ukázka z jeho poslední opery Wilhelm Tell, jejíž libretto vychází z dramatu Friedricha Schillera. Děj opery, která měla premiéru v Paříži roku 1829, se odehrává ve Švýcarsku na začátku 14. století. Poslechneme si árii jedné z hlavních postav, vzbouřence Arnolda a zborový výstup ze čtvrtého dějství. Zpívá tenorista Chris Merritt a zbor Koncert Choral. Hraje orchestr svatého Lukáše, který řídí Roger Norrington.

0: Árii Arnolda a zborový výstup ze čtvrtého dějství opery Wilhelm Tell přednesli tenorista Chris Merritt, zbor Concert Choral of New York a orchestr svatého Lukáše s dirigentem Rogerem Norringtonem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V tuto chvíli, milí posluchači, je na programu stanice D-dur hudba Johanna Sebastiana Bacha. Bude to jeho šestá svita ze souboru tzv. Anglických svit pro čembalo. Anglické svity pocházejí pravděpodobně z období kolem roku 1714 a předpokládá se, že je Bach vytvořil na objednávku jednoho vysoce postaveného Angličana. Inspirovány byly Bachovým studiem šesti čembalových svit francouzského skladatele Charlese Duparta, který v té době působil v Londýně. Bachovu šestidílnou anglickou svitu číslo 6 D-moll BWV 811 zahraje na moderní klavír kanadský klavírista Glenn Gould. Nahrávka pochází z roku 1976.

podání klavíristy Glena Goulda jsme slyšeli anglickou suitu číslo 6 D-moll BWV 811 Johanna Sebastiana Bacha. I v následujících minutách zůstaneme v Německu. Ovšem na časové ose se zastavíme na počátku 20. století. Naším dalším autorem totiž bude skladatel a dirigent Max Bruch, rodák z Kolína nad Rýnem. Bruch vyšel skladatelsky z Mendelssohna a Brahmse a jeho kompozice jsou s hudbou těchto jeho krajanů často srovnávány. Z početně i žánrově rozsáhlého Bruchova díla si poslechneme komorní skladbu z roku 1910. 8 kusů pro klarinet, violončelo a klavír opus 83. Hrají Wenzel Grund klarinet, Jan Páleníček violončelo a Jitka Čechová klavír.

0: Wenzel Grund na klarinet, Jan Páleníček na violončelo a Jitka Čechová na klavír dohráli 8 kusů pro klarinet, violončelo a klavír opus 83 Maxe Brucha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pro tuto chvíli, milí posluchači, vybírám z francouzské písňové tvorby 20. století. Vytříbenost a jemnost francouzských písní budete moci nyní vychutnat na příkladu hudby Alberta Roussela, autora ovlivněného jak impresionismem, tak i neoklasickými tendencemi. Poslouchat budeme Quatre Poèmes, opus 3 z roku 1903. Texty pro tento cyklus čerpal Roussel z básní svého současníka Henriho de Reniera. Uslyšíme písně Počátek, Slib, Mokrá zahrada a lyrický madrigal. Nahrávka písňového cyklu Alberta Roussela je výsledkem spolupráce baritonisty Lukáše Zemana a klavíristy Pavla Voráčka, kteří Rousselovy písně nahráli v roce 2021 v plzeňském rozhlasovém studiu.

Baritonista Lukáš Zeman a klavírista Pavel Voráček přednesli písňový cyklus Katr poem opus 3 Alberta Russela. Následující skladba našeho programu, milí posluchači, bude ryze orchestrální a časově spadá do sklonku 19. století. Variace na původní téma opus 36, známé jako Enigma, psal jejich autor, Angličan Edward Elgar, na přelomu let 1898 a 99. Kompozice obsahuje celkem 14 variací a má originální myšlenku. V každé variaci Elgar hudebně stvárnil někoho ze svých přátel, nebo variaci založil na nějaké prožité příhodě s danou osobou. První variace je věnována manželce, v poslední Elgar stvárnil sám sebe. Variace Enigma opus 36 Edvarda Elgara si poslechneme z nahrávky Vídeňských filharmoniků z roku 2002 s dirigentem Johnem Elliotem Gardinerem.

Dozněla Enigma, 14 variací na vlastní téma opus 36 Edvarda Elgara. Hráli vídeňští filharmonikové s dirigentem Johnem Elliotem Gardinerem.

tuto chvíli, milí posluchači, zavítáme společně do světa operní hudby. Bude to výběr z opery Trubadur Giuseppe Verdiho, díla premiérovaného v roce 1853. Děj opery je situovaný do Španělska 15. století a Verdi zde zhudebnil tragický příběh cikánky Azučeny, která touží pomstít smrt své matky. Její snaha se stane osudnou pro Trubadura Manrika a hraběte Lunu, kteří jsou konkurenty v lásce a netuší, že jsou ve skutečnosti sourozenci. Poslechneme si tři výstupy z druhého dějství. Sbor cikánů, árii cikánky Azučeny s Manrikem a árii hraběte Luny společně se zbrojnošem Ferrandem a sborem. Zpívají Shirley Verrett jako Azučena, Luciano Pavarotti jako Manrico, Leo Nucci jako hrabě Luna, Francesco Elero d'Artegna jako Ferrando a orchestr a sbor festivalu Maggio Musicale Fiorentino řídí Zubin Mehta.

Dozněl výběr z druhého dějství opery Trubadur Giuseppe Verdiho. Zpívali Shirley Verrett, Luciano Pavarotti, Leo Nucci a Francesco Elero d'Artegna. Orchestr a sbor festivalu Maggio Musicale Fiorentino řídil Zubin Mehta. Milí posluchači, na stanici D-dur dáme v následujících minutách prostor solovému klavíru. Autorem hudby bude skladatel, klavírní virtuóz i dirigent první poloviny 20. století Sergej Rachmaninov, který svým dílem nejvíce přispěl do klavírní literatury. Na programu je nyní jeho 10 preludií pro klavír opus 23 z let 1901 až 1903. Společně s opusem 32 jsou tyto klavírní kusy součástí celku 24 preludií, které Rachmaninov zkomponoval ve všech durových a molových tóninách. V 10 preludiích opusu 23 uslyšíme v pravidelném střídání 5 částí v dur a 5 částí v mol. Připomeňme, že tento cyklus obsahuje i slavné preludium číslo 5 G-moll a la Marcia. Hraje Nikolaj Luganský.

0: Klavírista Nikolaj Luganský přednesl 10 preludií opus 23 Sergeje Rachmaninova.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vážení a milí posluchači, v závěrečné skladbě tohoto hudebního bloku zůstane na stanici D-dur naším hlavním nástrojem klavír, tentokrát ale s orchestrálním doprovodem. Beethovenův klavírní koncert číslo 2 B-dur opus 19 vznikal v letech 1787 až 89. Pro mladého autora to byla důležitá kompozice, nebo se s ní snažil prosadit u vídeňského publika. Roku 1795 Beethoven druhý koncert ve Vídni sám poprvé provedl jako solista. Podobně jako první klavírní koncert nebo rané symfonie, vychází i tento koncert ze stylu vídeňského klasicismu. Ovšem probleskují v něm typické prvky pozdější Beethovenovy hudby, jako dramatičnost a smysl pro kontrast. V klavírním koncertě číslo 2 B-dur Ludwiga van Beethovena se na klavír představí Marta Argerich za doprovodu orchestru London Symphonietta.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur opus 19 Ludwiga van Beethovena. Klavíristku Martu Argerich doprovázel orchestr London Sinfonietta. Tím končí tento vysílací blok stanice D-dur, který pro vás připravil Robert Škarda. Přeji nerušený poslech dalšího vysílání.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice následuje další část cyklu s názvem Od Klaudia k Ludwigovi. Speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia listinných pramenů, literárních dokumentů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů, včetně důvěrného zblížení s originálními hudebními nástroji nebo jejich novodobými replikami. Programem stanice vás bude následující čas provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Úvodní skladbou bude koncertus pro loutnu, housle a violu da gamba A-dur od Jana Antonína Lossiho. Hraje OU Ensemble ve složení Jan Čižmář, housle, Martina Pastuška, housle a Křištof Firlus, viola da gamba.

Komorní trio, soubor s názvem O Ensemble, hrálo koncertus pro loutnu, housle a violu da gamba od Jana Antonína Lossiho. Starý Mozart, Leopold, otec božského Amádea, napsal řadu skladeb komorních i koncertantních, množství symfonií a serenád, včetně divadelních kusů a oratorií. Obvyklý je naturalistický nádech jeho symfonií, který je přítomen i ve skladbě Selská svatba. Instrumentář zahrnuje dudy, niněru, cymbál, pišťalky a výstřely z pistole. Mozart také přidává k provedení skladby naučení o hudebních hnutích, zejména pocitu nevěsty. Hudba má vyjadřovat skromný smutek, vyjadřující lítost Panny ze ztráty věnce. A k tomu poznamenává, že hudebníci udělají dobře, když dají housle a basy dohromady, neboť je snadné hrát podle ucha. Symfonii Selská svatba hraje barokní orchestr Orfeo. Řídí Mickey Geig.

To byla symfonie Selská svatba od Leopolda Mozarta. Hrál barokní orchestr Orfeo, řídila Miki Gajik. V programu dnešního dílu speciálního vysílání zaměřené na starou hudbu v dobové interpretaci následuje klavírní skladba France Schuberta s francouzským názvem Moma Musico opus 94 podle Deutschova katalogu číslo 780. Je to cyklus o 6 částech a patří vedle Emprompty k nejhranějším Schubertovým klavírním skladbám. Do speciálu jsem dnes vybral nahrávku Moment Musico, kterou natočil vídeňský pianista Ingomar Reiner, specialista v oboru staré hudby. Univerzitní profesor, magistr filozofie, činný na katedře pro praxi historické hudby v Rakousku na Vídeňské hudební univerzitě. Založil soubor Studio da Camera pro interpretaci staré hudby na dobové nástroje. Ingomar Reiner, jako mnozí jeho kolegové, odkročil mimo jiné také do poněkud vzdálenějšího žánru. Je také velikým znalcem hudby vídeňské rodiny Strausů a aktivním účastníkem sympozií o hudbě Valčíkového krále a jeho rodiny. V současné době je místopředsedou Vídeňského institutu pro studium hudby Strausů. Ingomar Reiner bude hrát na historický nástroj 6 skladbiček pro klavír Moment Musico opus 94 France Schuberta.

Vídeňský pianista Ingomar Rainer, specialista v oboru staré hudby, hrál na dobové fortepiano 6 skladbiček pro klavír. Moma Miziko, opus 94 France Schuberta, v Deutschově katalogu číslo 780.

Posloucháte pořad s názvem Od Claudia k Ludwigovi, speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění na originální hudební nástroje nebo jejich novodobé repliky. Programem vás provází autor výběru hudby Rafael Brom. Dosavadní převažující přítomnost rakouských skladatelů rozšíří barokní skladatel Johann Josef Fuchs. Ten se do historie hudební teorie zapsal učebnicí kontrapunktu s titulem Gradus ad Parnassum, kterou studovali ještě komponisté 18. století. Fuchs napsal také řadu drobných kompozic, připomínám korunovační operu Constanza e Forteza, Stálost a síla, nebo oratorium Il Fonte della Salute, Pramen spásy. Fuchs dosáhl ve Vídni funkce vrchního císařského kapelníka. Z katalogu skladeb Johanna Josefa Fuchse je dnes na programu Serenáda a Otto pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo z cyklu Concentus Musico Instrumentalis in Septem Partitas. Hraje Neue Hofkapelle Graz. Řídí Lucia Freuhofer a Michael Hell.

Soubor s názvem Noje ho v kapele Graz řídili Lucia Freuhofer a Michael Hell, hráli skladbu Johanna Josefa Fuchse, serenáda a oto instrumenty pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo z cyklu Concentus Musico Instrumentalis in septem partitas. Leopold Mozart byl oprávněně přesvědčen o genialitě svého syna Wolfganga Amadea a byl mimořádně hrdý na jeho virtuózní hru na housle. A bylo mu velice líto, že Wolfgang pověsil nástroj na zeď a věnoval se výhradně komponování. Ale své poznatky z otcovy výuky vložil Amade do 5 koncertů pro housle, z nichž je dnes na programu koncert D-dur. Kechlově katalogu číslo 218 z roku 1775. Autor ho nejspíše složil pro sebe, ale po opuštění Salzburského dvorního orchestru hudbu revidoval a aktualizoval pro nástupce na svou pozici v orchestru. Nástupcem byl Antonio Brunetti. Někteří badatelé spekulují o tom, jestli byl nový zápis nad umělecké síly autora, či zdali Brunetti mu, se kterým byl Wolfgang v dobrém přátelském vztahu, úmyslně koncert nestížil, aby více vynikly houslistovy dispozice. Druhá verze je nepochybně logičtější, neboť nejlepší houslista Evropy, jak pravil o svém synovi starý Mozart, určitě zahrál vše, co si zapsal. A také to odpovídá Wolfgangově veselé nátuře, s níž byl nakloněn k žertovným kouskům. Dnes uslyšíte nahrávku, kterou pořídil houslový virtuos Andrew Menzi spolu se souborem The English Concert. Jeho hráči mají nástroje z let 1660, 1674, 1720 a dalších až po současné repliky starých mistrů. A Menzi hraje na housle Josefa Galliana z roku 1782.